0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Dobrý den a vítejte u červencového vydání Playlist Music. Právě začínáme. Jsem moc rád, že posloucháte.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Setlist Music na rádiu Hey, u pořadu, kde každý měsíc mapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dnes se společně podíváme na čerstvá alba od Rolling Stones, Deep Purple nebo Masterplan. Prozradím, kdy se dočkáme nového alba od Kissin Dynamite a řekneme si, co chystají legendární U2. A teď přeji hezký poslech a jdeme na to.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

10. červenec letošního roku patřil jedné z největších rockových legend všech dob. The Rolling Stones totiž vydali své nové studiové album Foreign Tongues, které navazuje na velmi úspěšnou desku Hackney Diamonds z roku 2023. Je to už 25. studiové album kapely a znovu potvrzuje, že Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood rozhodně nepatří do hudebního důchodu. Novinku produkoval Andrew Watt a na nahrávce hostují například Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušky určitě potěší i skutečnost, že album obsahuje jednu z posledních studiových nahrávek s Charliem Wattsem. Desku už předznamenali singly Rough and Twisted a In the Stars, později následované skladbou Jealous Lover. Album nabízí 14 nových skladeb a podle prvních ohlasů jde o energickou směs klasického rock'n'rollu, blues i modernějšího zvuku. Ať už jste se Stones vyrůstali, nebo je teprve objevujete, Foreign Tongues je důkazem, že opravdový rock nestárne. A teď už si pojďte

Němečtí power metalisté Masterplan jsou zpátky s novým studiovým albem Metalmorphosis. Kapela kolem kytaristy Rolanda Grapova znovu potvrzuje, že melodický power metal rozhodně nepatří do minulosti. Novinka přináší výrazné kytarové riffy, velké refrény a precizní muzikantské výkony, které fanoušci Masterplan očekávají. Přestože název alba naznačuje proměnu, kapela zůstává věrná svému typickému zvuku. Staví na silných melodiích, sborových refrénech a poctivém evropském metalovém řemesle, jen s modernější produkcí, která dodává nahrávce ještě větší sílu. První reakce fanoušků i kritiků jsou velmi pozitivní a mnozí se shodují, že Masterplan mají stále co nabídnout. Pokud máte rádi melodický metal s technicky propracovanými kytarami a chytlavými refrény, album Metalmorphosis by vám

Deep Purple dokazují, že ani po více než 50 studiových letech rozhodně nepatří do starého železa. Britská legenda právě vydává své 24. studiové album s názvem Splat, které sami muzikanti označují za nejtvrdší nahrávku za mnoho posledních let. O produkci se znovu postaral osvědčený Bob Ezrin a výraznou stopu na desce zanechal také kytarista Simon McBride, pro kterého je to už druhé studiové album s kapelou. Nechybí samozřejmě ani Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey a bubenická legenda Ian Paice. Novinka nabízí 13 skladeb, ve kterých se mísí klasický zvuk Hammondových varhan, silné riffy i zamyšlení nad proměnou světa a lidské existence. Album už předznamenali singly Arrogant Boy, Diablo a Guilt Trippin'. A skvělou zprávu mají také čeští fanoušci. Deep Purple dorazí v rámci světového turné 7. října do Prahy. Teď už si pojďme jednu z novinek z alba Splat poslechnout.

fanoušci Evanescence se konečně dočkali. Americká gothic rocková parta, vedená Amy Lee, vydala 5. června své 6. studiové album Sanctuary. Je to první řadová deska po 5 letech od alba The Bitter Truth a zároveň první nahrávka s novou baskytaristkou Emou Anzai. Album vznikalo od konce roku 2024 a kapela na něm spojila temnou atmosféru, tvrdé kytary i výrazné orchestrální aranže. Na desce najdeme 12 skladeb, včetně singlu Afterlife, který zazněl v seriálu Devil May Cry a Who Will You Follow. O produkci se postaral mimo jiné Jordan Fish, známý ze skupiny Bring Me The Horizon, což se podepsalo i na modernějším zvuku alba. Amy Lee navíc prozradila, že název Sanctuary odkazuje na myšlenku hudby jako bezpečného útočiště a místa spojení mezi lidmi. Deska zároveň reflektuje nejistotu současného světa a hledání lidskosti v turbulentních časech. Evanescence už také vyrazili na světové turné, které odstartovalo krátce po vydání alba. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Evanescence mezi nejvýraznější rockové kapely posledních 2 dekád.

Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. The Pretty Reckless jsou zpátky. Newyorská parta kolem charismatické Taylor Momsen vydává své páté studiové album s názvem Dear God. Navazuje na úspěšnou desku Death by Rock and Roll z roku 2021 a tentokrát přináší 14 nových skladeb. Kapela o novince mluví jako o své dosud nejupřímnější a nejsvobodnější nahrávce. Nechybí tvrdé kytary, temná atmosféra ani výrazné emoce, které jsou pro The Pretty Reckless typické. Aktuální single When I Wake Up popisuje sen měnící se v noční můru a vypráví o životě, který se vymkne kontrole ve chvíli, kdy člověk tuší, že pád už nejde zastavit. Fanoušci už znají také skladbu For I Am Death a zajímavostí alba je trojdílná kompozice Life Evermore, která uzavírá celou nahrávku. Pokud máte rádi moderní hard rock s výraznou ženskou frontmankou a silnou atmosférou, nové album Dear God rozhodně stojí za poslední.

0: Posloucháte playlist Music a teď si povíme o albech, která se teprve chystají.
1: Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music.
0: Němečtí hardrockoví matadoři Kissin Dynamite představili nový single a videoklip s názvem Glory Days. Jde o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba, které vyjde 18. září. Kapela v novince sází na svůj osvědčený recept, stadionový rock, chytlavé refrény a pořádnou dávku pozitivní energie. Píseň Glory Days je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. Připravované album navíc bude výjimečné i tím, že půjde o poslední desku s frontmanem Hannesem Brownem v roli hlavního zpěváka před jeho plánovanou koncertní pauzou. Pokud máte rádi melodický hard rock ve stylu osmdesátkových stadionových kapel, pak jsou Kissin Dynamite přesně tou skupinou, kterou byste neměli minout. A teď už si pojďme

Američtí rockeři Skillet jsou zpátky s novou hudbou. Kapela právě zveřejnila videoklip k novému singlu Scream, který otevírá další kapitolu jejich kariéry. Frontman John Cooper říká, že se při nahrávání vrátili do Memphisu ke spolupráci s producentem, který stál u jejich úplných začátků. Výsledkem je tvrdší zvuk, silné riffy a skladba o touze dát svému životu smysl i ve světě plném chaosu. Scream je první ochutnávkou z připravovaného 13. studiového alba, které má vyjít ještě letos. Fanoušci navíc dostanou i speciální výroční turné k 20 letům legendárního alba Komatose. Pokud máte rádi energický alternativní rock s výraznými refrény, novinku Scream rozhodně nepřehlédněte. A teď už si pojďme dát další

výrazný hlas Bona, typickou kytaru The Edge a velkolepou atmosféru. Současně vyšel i videoklip, natočený v Mexico City. Jeho natáčení provázela bouřka, kvůli které se štáb musel přesunout na balkon místního bytu. Právě tahle neplánovaná situace dala videu jedinečnou atmosféru. Nový singl navíc přichází jen pár měsíců před 50. výročím založení kapely, takže jde o symbolický návrat jedné z největších rockových ikon. Jestli je to předzvěst silného alba, ukážou následující měsíce. A teď už si pojďme připomenout, proč U2 patří mezi největší kapely.

australští Airborne pokračují v odpočítávání do vydání svého nového alba a posílají do světa další pořádně našlapanou ochutnávku. Nový singl se jmenuje Kid in a Candy Store a přesně vystihuje všechno, co fanoušci téhle party milují. Nekompromisní kytarové riffy, chytlavý refrén a energii, která připomíná nejlepší léta klasického hard rocku. Skladba je už čtvrtou zveřejněnou ukázkou z chystaného eponymního alba Airborne, které vyjde 28. srpna. Fanoušci už dříve dostali ochutnávky Gucci, Christmas Bonus a Alive After Death, Last Plane Out. Novinka Kid in a Candy Store přidává další dávku

roku syrového rock'n'rollu, který kapelu proslavil po celém světě. Airborne navíc letos v létě dorazí i do České republiky, takže je dost možné, že nové skladby zazní živě ještě před vydáním celé desky. A teď už si pojďme jednu pořádně hlasitou rockovou novinku poslechnout i u nás ve vysílání.

dnešním hudebním ohlédnutí se vrátíme do léta roku 1980. Právě tehdy vyšlo album Back in Black australských AC/DC, které se navždy zapsalo do historie rockové hudby. Byla to první studiová deska natočená se zpěvákem Brianem Johnsonem po tragické smrti Bona Scotta. Mnozí tehdy pochybovali, jestli kapela vůbec dokáže pokračovat. Odpovědí se stalo album, které změnilo dějiny hard rocku. Symbolický název Back in Black i jeho ikonický černý obal jsou poctou Bonu Scottovi. Deska přinesla řadu dnes už legendárních skladeb. Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Shoot to Thrill, Rock and Roll Ain't Noise Pollution a samozřejmě titulní Back in Black. Celosvětově se jí prodalo přes 50 milionů kopií a dodnes patří mezi nejúspěšnější alba všech dob. A právě titulní skladbu z tohoto legendárního alba si teď společně připomeneme. AC/DC a Back in Black.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Krásný poslech při poslechu pořadu Hudební výročí vám přeje od mikrofonu Tomáš. My se dneska společně jdeme zaměřit na to, jaké události se odehrály v 28. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

10. července roku 1972 se narodil Christian Bey, kytarista a zpěvák kapely Freedom Call, takže my si teď pouštíme.

12. července v roce 1993 Radiohead odstartovali své první americké turné koncertem v Hollywoodu a v roce 1949 se narodil John Wetton, baskytarista a zpěvák u kapel King Crimson, Roxy Music, Aisha a kapely Uriah Heep.

13. července v roce 1985 ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal také koncert i v Americe na stadionu ve Philadelphii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby povedlo uskutečnit, když obraz putoval do více jak 160 zemí a přenos sledovalo více jak 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídalo samozřejmě neskutečný počet autorů, například Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie a Mick Jagger, Queen, Tina Turner, kapela The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan,

14. července v roce 2002 se kapela Red Hot Chili Peppers usadila na 3 týdny na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem By the Way, který si právě teď pouštíme.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden na stejných vlnách, to znamená zde na Rádiu Hej. Ahoj!

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, 11. minuta po celé po 6. raní. My zase máme znovu vstávání, ano, přesně tak, a společně s námi také Bruce Dickinson. Bonjour, to je další muzika, kterou nabídnu ranovej, ale čekají nás také informace, ať už to bude počasí, také sport, a mrkneme se hlavně na hlavní tahy silnice v České republice.

0: Čas nám krásně utíká, letí to 3 minuta po půl sedmé. Hezké ráno, Krokus. Legendární lajna za námi, ta další před námi, Judas. Karel přichází také přesně o půl sedmé. Karle, my tě zdravíme, ahoj.
1: Ahoj.
0: A to má dovolenou, vidíte, to je frajer. To má dovolenou s Marunou. A přišel nás podpořit a nalil nám všem do čaju rum. Teď se budete profesorý.

Kluci z úžasné party Chládek, Cintě a Pardubice už se probouzejí. Co probouzejí? Už jsou dáno vzhůru a makaj. Jeden z nich, z těch úžasných chlapů a členů, Petr Bednář, už je vzhůru a my tam posíláme samozřejmě Motorhead. Je úplně jasné, že partnerem ranního proudu, ranního éteru a nikdo jiný než stavební holding Enteria Pardubice.

skvělá sestava formace Moudret, 1.40 je tady, tady 6:45, hezké ráno vám všem, plošně do České republiky, ať už vstáváte, nebo uleháte, to nám je úplně jedno, protože jsme tady pro vás hrajem náš ranní prout a možná by mě také zajímalo, kdyby nám někdo z vás třeba napsal, nebo chtěl napsat, jak trávíte dovolenou právě vy, nebo jestli to plánuje u vás doma chlap nebo ženská. A jak to vypadá? Tak 602 685 001 SMS. Vědně napište, mrknem na to.

Accept. Ano, skvělá muzika. No a my jsme dali otázku do placu, jak se říká, do prostoru, do frekvencí rádia, hej. Kdo u vás doma plánujete, nebo plánuje dovolenou, ano, takhle to zvenělo. Luděk velmi rychle zareagoval, Ždírec nad Doubravou, my zdravíme do Ždírce. Taky tam okolo jezdívávám. No a napsal, Mildo, kdybych neplánoval já, tak už se nikam asi tak 2 roky nepodívám. Tak už se asi tak 2 roky nikam nepodíváme. A pak ještě dodává, jo, Luďa. Taky jsme se už nikam nepodívali. Ale, prostě, někdy to má v rukou chlap, jako. Ještě někdy ženská nedává, no. Já nevím, co Luďku k tomu říct, trošku je to smutný, ale. Ono, a tu dovču by měli plánovat asi oba dva, jo? Jako, vyhovět si prostě, Luďo. Zkuste to doma. Zkuste to, stojí to za to, jste. Průser je, když ten jeden nebo druhý je stále v práci, jako třeba má fakt jako minimum dovolený. Jo, a já třeba na obranu zase jako jeho manželky, jo? Jako Luďkovi, jo? Tak prostě není třeba hodně času a pak je vzácné 1-2 dny, jako. Jo, někdo to tak fakt jako může mít, jako. Takže ti z vás, kteří jezdíte na 14 dní permanentně, jako, pohodička, vole, 3 týdny si dáváte. Teď už je Luděku. Teď už je nasrané, jo. Tak vy máte něco výjimečného, fakt, jako.

děkuji Luďkovi, že se s námi podělil o jeho informaci ohledně dovolené. Když by ještě někdo měl nějakou verzi, tak klidně písněte 602 685 001. Karle, dolej to.

Píšete nám jako další na otázku, co vy a dovolená. Jak to plánujete? Napsala nám Michala a Richard. Červená lhota dokonce. Na to se podíváme až po celé.

0: Full Time Rock for You. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full Time Rock for You. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dámy a pánové, je ten čas nastartovat další ranní prout a ranní hodinu. Ano, přesně tak, krátce po celé po 7.

Další parádní formace z Easy Top. Krátce po 7. No my se vracíme zpátky k vašim SMS-kám. Míša a Richard jasně píšou, my už máme dávno, bylo nám naplánováno v prosinci na příští rok, víme přesně kam jedeme, co tam budeme dělat, co budeme jíst a pít, bez toho bychom to nedali. Dobře, to je jeden z názorů, ano.

Big Jack and the Rolling Stones. Za 3 minutky 4 na 8 a vy nám můžete napsat, jak plánujete, jak si řadíte dovolenou. 602 685 01 001 jsem chtěl říct, jo, pozor. Takže páně skládaši muzika na zahled Holiday.

Na Zarezenáme my se díváme už do Rybitví, protože právě tam odsud nám napsal Kamil na otázku, jak tráví dovolenou, jak si plánuje dovču. Napsal, kluci, vůbec to neplánujou, prostě najdem start dovolený, ten datum první a jedu. Jedu někam, jedu, kde se mě bude líbit, prostě dobrodružství. Hele, Kamile, já s tebou trošku souhlasím, protože tohle to podobně mám i já, zbalit batoh nebo bagl a fakt jako nejmíň věcí, protože to je to víc dobrodružný, protože všechno si musíš na ty cestě najít sám. Tak jo, jedem dál, kysáci!

Máme tady další odpověď na otázku, co vy a dovolená, jaký plánujete, jak to řadíte datumem, od kdy už třeba ji máte naplánovanou, protože to je také hodně pro někoho důležité, že třeba půl roku, rok dopředu. Jana z Holic píše: Milane, my to plánujeme s přítelem, každý si vyhovíme a máme úplně jasno. Hele, tak to je nejhezčí a nejlepší asi, no a my vám tam pošleme Edgaya.

Krásně nám dnešní ranní proud utíká, 4,5 minuty do půl osmé. Hezké ranko vám všem, kteří vstáváte, kteří usínáte, nevím, prostě běžte spát dobrou. Karam mě říká, Vlno, třeba my u nás s Marunou plánujeme úplně jinak tu dovolenou. My prostě neplánujeme. My otevřeme dveře, jsme na zahradě a jsme tam. No. Máš pravdu, jako, ale Karle, v tomhle máš pravdu. Tam vlastně vůbec, tam jste zbaveni toho práva. Plánovat si dovolenou. Vlastně otevřeš, ano. Tak zahrada je pro vás dovolená, ano.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

nejsou to oni, startovány už oblíbený. Každopádně sestava, která se vám líbí, 7,5 minutek do celé do 8 raní.

dámy a pánové, velmi příjemná pohodová muzika. Je to osmá raní. Krátce po celé po osmé Ondra Němes a zprávy z regionu, konkrétně Vysočina nás zajímá.

0: time rock for you.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: No a protože jsem před malou chvíli měl tu čest a možnost mluvit s naším programovým vedením s Mirkem Píchou, tak každopádně teď už mám tady jedno písničkové přání přímo pro něho, pro T-Mains.

0: Úžasná muzika od Pretty Mains, kterou jsme poslali do Prahy na hlavní stan Rádia Hej. Zdravíme tam a přejeme tam krásné ráno, ale teď už máme krásné ráno i na Jihlavsku, protože s námi je reportér náš krajánek, jak se říká, Ondra Němec. Ondro, slyšíme se?
1: Ahoj Milane, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Rádia Hej, ahoj.
0: Výborně, pojďme se podívat tedy na Jihlavsku a ty nás provedeš akcemi, samozřejmě i možná sportem, také relaxem na Jihlavsku, co se týká tedy Vysočiny. Pojďme na to, Ondro.
1: No tak já jsem si vybral tentokrát pro vás různá koupaliště.
0: Ano.
1: Na Vysočině. A vybral jsem si takový ty nejlépe hodnocené. Jeden z nich je Vežďáře nad Sázavou. Tam je relaxační centrum, právě přímo Vežďáře, moderní bazén, wellness, výřivky, atrakce. Hmm. To má hodnocení 4 z 5. Pak se potočíme na druhou stranu, tam máme Pelhřimov, tam je bazén, krytý bazén pro relaxační a sportovní plavání.
0: Ano.
1: Tam je to hodnocení tak 4 z 5, taky je to takový lepší, ale je tam i nádherný příjemný koupání v přírodním koupališti s názvem Stráž.
0: Mm-hmm.
1: Jo, pokud jde o letní koupání s největším využitím, hlavně pro ty rodiny, tak tam bych doporučil Jihlavu Aquapark Vodní ráj,
0: který
1: je perfektní, jsou tam různý tobogány, je tam saunový svět, je to perfektní. Pak je v Třebíči Aquapark Laguna, ten je nádherný, tam jsme jezdili i s mojí rodinou, je to tam krásný. No a potom samozřejmě Havlíčkův Brod, tam jsou letní koupaliště, ale samozřejmě tu máme i ty přírodní koupaliště, jo, jako je například přírodní koupaliště v Malvinách Třešť.
0: Ano.
1: To je jedno z nejhezčích přírodních koupališť na Vysočině, kde je krásná čistá voda, travnatý pláže, super občerstvení, jsou tam i sprchy a zázemí jakoby pro rodinu. Pak máme nádherný Velký Dářko, přezdívaný Moře Vysočiny.
0: Ano, ano.
1: To je největší rybník Českomoravské vrchoviny,
0: ano.
1: Který je vhodný právě na plavání, paddleboardy, windsurfing, odpočinek na pláži, jsou tam různý akce, atrakce, fakt je to tam nádherný. Ale máme tady i takový ty hezčí tajný, a to jsou třeba například Zatopený Lomy. Jeden je v Horní Cerekvi.
0: Ano.
1: A tam je průzračná voda, jsou tam oblíbené místa ke koupání, ale hlavně i pro potapěče.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ten je krásný, čistý, tam jezdíme docela často. Dál tady máme rybník Sikovec, to u Třístudně. To je krásné koupání uprostřed lesů u Žďárských vrchů. A tam je to právě vhodný i pro děcka. Pro malé děti je tam krásný přístup, je to nádhera. Pak máme v Novém Městě na Moravě přírodní koupaliště. Průzračná voda, krásná, s dobrým zázemím pro děcka, i jakoby pro i ty starší, že si tam vyřádějí, jsou tam skokánky a takový. No a pak máme přírodní koupací biotop Jemnice.
0: Ano, ano.
1: Bacha na to, to je moderní biotop bez chemie a s biologickým čištěním vody.
0: Mm-hmm.
1: Patří mezi nejlépe hodnocený přírodní koupaliště v kraji, což je super. No a potom méně známý místo, a to sice Zatopený Lom u Řídelova, s velmi čistou vodou, ale tam moc lidí nejezdí, protože ano. O tom neví. Jo? Takže to je nádherný koupaliště,
0: ano.
1: Nebo koupání, tenhle ten lom. A je to fakt nádhera. Příroda, je to luxus. Takže jako i na Vysočině se dá koupat. Bohužel tomu neodpovídá teďka počasí. Mm-hmm. Aspoň teda ne na Vysočině, nevím, ano. Jak je u vás. Ale
0: podobně.
1: To počasíčko tady teďka je takový docela divoký. Ale co jsem se díval na předpověď, tak od příští středy se mělo udělat hezky a měly by být zase třicítky. Oni teda hlásí, že léto pomalu končí, ale já si myslím, že na Vysočině my to máme vždycky tak nějak jako nějakým způsobem zamluvený to počasí.
0: Mm-hmm.
1: Takže Vysočina od středy má být nádherně až do neděle 28 až 30 stupňů.
0: Já si myslím, že už ano.
1: Luxus.
0: Přesně tak, nerad ti vůbec, jako úplně s nechutí ti do toho skáči, protože to byl nádherný proslov vlastně a průřez regionem, jako ty bys si měl být. Normálně ty budeš kandidovat, Ondro, na starostu Vysočiny, jo? Protože ty máš přehled o každým skrytým lomu a taky krásným koupání. Já jsem strašně rád, že Ondra Němec nás bude zvát na tyhle ty třeba rekreační pobyty nebo vůbec možnosti koupání také za sportem, ale také samozřejmě i na hezké konzerty. Které v okolí, anebo v širokém, dalekém okolí se vyskytnou, protože sám je profik, je to hudebník, takže má velký přehled. Ondro, já ti děkuju za tenhle ten průřez informacemi, samozřejmě jsme najeli i na počasí, to jsem vůbec jako nečekal, hele, takže se...
1: Já zvládám všechno.
0: Ano, já se budu těšit na další tvůj vstup a probereme další věci. Já možná bych mohl také zmínit, proč to neříct, že jsi také průkopník vlastně a zařazení Rádia Vysočina vůbec tam, kde dneska je, takže i o to se zasloužil, když už tě mám tedy v tom formátu rozhlasovém, je to tak, viď?
1: No tak já jsem strašně rád spíš za Rádio Hej, protože...
0: No to jsme rádi.
1: Tam jsme posunuli Rádio Hej hlavně na Vysočinu a strašně moc jako lidí píšou, volají jako... že jsou šťastní, že vlastně ta frekvence dosahuje až k nám,
0: ano.
1: Toho rádia a že prostě spousta lidí třeba o Rádiu Hej ani nevěděla, teď momentálně to je v takové fázi, že prostě je hlava valí, to co se týče Rádia Hej.
0: Krásný závěr a my jsme za to rádi. Ondro, měj si krásně, Ondra Němec, a zase příště, jak se říká v reportáži ve zpravodajství na vlnách frekvencích ranního proudu na Rádiu Hej, měj se hezky.
1: Ty taky, zdravím všechny posluchače Rádia Hej, mějte se, ahoj.
0: Děkujeme.

M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

z Německa, tady hudebního Německa a rychle a v rychlosti na české dálnice. Pojďme za informací, ke které jsme se vyjadřovali s Honzou Rýdlem už i včera ve včerejším ranním éteru ranním proudu. Nehoda motocyklu a osobního auta zastavila ve středu odpoledne provoz na dálnici D1 mezi Průhonicemi a Česlicemi ve směru na Brno. Později byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem. Buďte obezřetní, buďte opatrní.

0: Senza.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
5: Tak jsme rádi, že jste se probudili, Miloš píše z Rychumburku, už jsme probuzení úplně všichni, děkujem, Megadeth za námi, před námi Biff Bifford, každopádně před námi finálová část a finálová hodina, minuta po celé po deváté raní.

úžasný hudebník, producent Biffy Ford, vlastním jménem Peter Rodney Biffy Ford, narodil se 15. ledna 1950.

0: počasí.
1: Ano, pojďme se podívat na oblohu. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty budou stoupat a místy dosáhnou až 30 stupňů Celsia. Už v neděli však dorazí studená fronta, která přinese ochlazení. To ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Stejně tak o tom hovořil náš redaktor Ondřej Němec z Jihlavy.

Na zkrátce po půl desáté čeká poslední informace, ta se bude týkat jenom v rychlosti silnic. Ale teď ještě přišlo také písničkové přání od Petry pro svého tatínka, posílá do Moravské Třebové k 60. narozeninám kapelu Traktor.

My jsme záměrně pro vás podrželi krátce po půl desáté českou lineu Citron Zahradní slavnost. A byla Škvor, nádherná skladba, další Síla starých vín.

Těším se na vás tedy 30. července o 16.00 Radio Hey Praha. Krastu Chrudimi náměstí. Skvělá parta do Paper Jack. Andy Budka a spolu.

tady ta chvíle, kdy náš manšaft stává, uklání se vám. Děkujeme za nádherné poslechy ranního proudu. Pomalinku, ale jistě se zvedáme. Vy jste úžasný. Karel si bere ručník, aby si učil struny. Loučíme se s vámi. Karel říká, milé dámy. Počkej, až přijdeš domů, ti Maru nadá.

0: Žán, uznám teď po večeři něco výživnějšího? Třeba nějaké rádio?
1: Jak si přejete, sire?

0: Samým zroušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka. Cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
2: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej.

0: Hejradio.cz.
1: Hezké čtvrteční dopoledne vám na Hej přeje Aleš Konopka, vážení rockeři a milé rockerky. Milan Krčil vás s jeho tvůrčí skupinou od rána až doteď bavil na Hej rádiu svým vtipem a skvělou muzikou. A my děkujeme a zdravíme do Pardubic. A já jsem v tuto chvíli opět zde na značce za mixážním pultem v opavském studiu a se mnou přišel zákon, rokový zákon, a ten zní: hlasitost aparatury na koncertě roste přímo úměrně s počtem stížností od sousedů, přičemž basáková touha být slyšet zůstává vždy na nule.

Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hraj.

0: The Pretty Reckless, Factory Girl. A my jsme stále na rádiu Hey. Dopolední éter pokračuje, máme čtvrtek, je 10 hodin 18 minut. A jaké bude počasí dneska? To je otázka, to je očtu teď běží.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v tisíci metrech kolem 15. A foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. A my se teď už vrátíme k muzice, dámy a pánové. Za chviličku Crystal Ball, nebo taky Vega. A taky si zahrajeme Kabáty. Tak buďte s námi a bude vám co? No bude vám Hey.
3: Rádio Hey.
2: Rádio Hey.
3: Rádio Hey.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: To je Hackelband a všechno je jinak, respektive takhle přesně se jmenuje tenhle ten jejich single. Máme 10 hodin a 34 minuty, no a přátelé, teď už je tady připraveno pro vás, tedy posluchače za volantem, jsou připraveny informace z dopravy, tak poslouchejte dobře.
1: Dopravní expres.
2: Dejte si pozor na Pražském okruhu ve směru narození, kde na 16. kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se nákladní doprava zdrží okolo půl hodiny a osobní okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Děkujeme, Vlačko. No, přátelé, tak buďte velmi opatrní, vyhněte se těmto případným komplikacím. A když už jsme u té dopravy, tak já jsem tady, nebo vyskočila na mě zpráva tady na internetu, která je docela neuvěřitelná, ale z druhé strany, jak se říká, co zažiješ v životě, to normálně nevymyslíš. No, muž z Francie, si představte, zapomněl manželku na benzínce a všiml si toho až zhruba po 350 kilometrech jízdy. Když si uvědomil, že je v autě podezřelý klid, alespoň takhle to nějak vyprávěl. Navíc jeho žena nechala v autě i mobil, takže se mu nemohla dovolat. No tak pán to rychle otočil, ovšem si uvědomil, že si nemůže tak nějak vzpomenout, kde naposledy na té benzínce byly. Ono, co si budem povídat, ono většinou ty benzínky vypadají všechny stejně, když jdete kolem. Hlavně si to člověk nepamatuje, kde byl, nemusí normálně. No, přátelé, nechtěl bych slyšet ten kravál, když ji našel.
1: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
3: Jenej. Jenej.

0: Užíváme si na rádiu, hej, Harem s Karem. No a než uzavřeme tuhletu první hodinu dopoledního vysílání z Opavského studia, tak se musíme taky podívat, kdo má dneska jmeniny.
1: Hej, rádio, CZ.
0: A je to Libor, protože máme dneska 23. července. Co se týče původu a významu jména, tak mužské křestní jméno Libor může mít původ jako slovanské jméno Lubor. Překládalo by se pak ze starořeckého slova ljub jako libý, líbezný či milý. Jméno však může vycházet i z latinského jména Liborius. Význam jména by pak byl buď svobodný, volný z latinského liberius, nebo obětavý, obětující se z latinského slova libare. No, tak vida, tolik významů, tak si vyberte, chlapci. A co se týče počtu, tak v České republice bychom měli mít 31 122 Liborů. A my všem gratulujeme a přejeme hlavně zdraví. Užijte si to, kucí!
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.

0: můžete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách Rádia Hej.

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
2: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: To jsou Dynasty. A náš studiový budík ukazuje 11 hodin a 5 minut. Před námi posledních 55 minut našeho dopoledního vysílání, než půjdeme na obídek, než si dáme něco teplého, dobrého do bříška, že ano? Tak si dáme ještě spousty muziky, za chviličku třeba Survivor, nebo David Bowie a taky kapela Lucie a spoustu dalších. No a taky spoustu informací, podíváme se ještě jednou na počasí, na dopravu a tak. No, je toho hodně, abychom to stihli, nebudeme zdržovat. Zdraví vás ještě jednou od mikrofonu a mixážního pultu Aleš Konopka a jede vysílání z opavského studia.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey, FM.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: kapela Lucie a oheň Fire. To je Fire. Jsme v dopoledním éteru Rádia Hej a taky občas plníme vaše songy na přání, třeba jednou za hodinku. No a nám tady přišla SMSka. Zdravím tě, Alešku, myslíš, že by si mi mohl poslat písničku, nevím kapelu, ale u nás ji zpívá Václav Neckář, Mídlový princ. Díky, Zdeněk. Zdenku, Smoky jsou to v originále. Needles and Pins. Song je připraven, snad ti udělá radost.
1: Rádio Hej a song na

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v 1000 metrech kolem 15. A foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Planeta a rok s tebou. Já myslím, že by to mohl být i dobrý pozdrav rockerů. Vždycky mávnout rukou a říct rok s tebou. No nic, jdeme na Dopravní expres.
1: Dopravní expres.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se nákladní doprava zdrží více než půl hodiny a osobní okolo 15 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D8 na 23. kilometru na trase z Prahy do Ústí nad Labem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Děkujeme Vlačce. No a přátelé, tak to mi snad ani nikdo neuvěří, co vám teď řeknu. Detailní nástěnou malbu falešného tunelu u cesty v zatáčce si řidička spletla s reálným výjezdem a narazila přímo do zdi. Zní to jako klasická scéna z kreslených filmů nebo z báječné hollywoodské klasiky Falešná hra s králíkem Rogerem, ale bohužel, přátelé, opravdu se to stalo. No ale já vám řeknu, stejně jsou to ale blbé nápady malovat na zeď u cesty takové věci, které vás mohou ošálit a vy v domnění, že jedete do tunelu, narazíte čumákem do zdi. No.
3: Pohodička, hlavně se směj.
4: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.
5: Hej Radio CZ.
6: Aha, aha, aha.
7: Tell them one thing.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: jsou Big Beatáci, kteří si společně říkají Motýly. A to byl jejich single nazvaný Pes. No, nejenže pes je nejlepší přítel člověka a je taky skvělý léčitel, kamarádi rockeři, věřte mi. Vyléčí vás ze smutku, deprese a hlavně z iluze, že vám ještě někdy bude patřit celá vaše postel.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: rádiu Hej v rámci dopoledního éteru, který ale pomaličku končí, protože máme 11 hodin a 50 minut. Tudíž já se loučím, přátelé. Přeji vám hezký zbytek čtvrtku, pokud jdete něco dělat, tak ať se vám to povede. No a abyste taky občas mrkli na naše facebookové stránky Rádia Hej, tak vám tam za chviličku dám příspěvek 10 metalových alb, jakože těch opravdu nejlepších v historii, a to podle časopisu Metal Hammer. Tak na to mrkněte, abyste věděli, co vám ještě v našem, nebo ve vašem, teda pardon, ve vaše diskotéce chybí, jaké album ještě třeba dokoupit. Tak se mějte hezky a těpic rockeři.
1: Hey, Radio CZ.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více informací najdeš na cajda.sro.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brně 2026. Rockový a metalový festival. Rockový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Brně do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Brně 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hejt. Hej rádio. Hej rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš na

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Dneska jsem měl nějaký pomalej start, no ale nějak jsme to zvládli. Máme tady čtvrtek, to znamená starý desky a od mikrofonu rádia Hejvák zdraví a vítá Honza Kulík. A než si dáme starý desky, tak nějaký odevírák starý desek. Třeba Pink Floyd, ty nesklamou někdy.

Skvělý posluchači, a teď se musíme podívat, co tam máme dalšího. Dalšího tady máme kalendář. Kalendář začneme od roku 1944 dneska, 23. července, a vidím tam v 44., že se narodil 23. července Dino Danelli, to znamená, že to nebudou nikdo jiný než Rascals.

A už se nám tady nabízí rok 1946, 23. červenec, Andy McKay. Obou Roxy Music asi. Ano, asi jo, a to tak dokonce vypadá.

takže to byly Roxy Music a co se nám nabízí za úchvatnou muziku. Myslím, že docela dneska. Já tady mám, teď se zrovna dívám, mám tady rok 1950. To se narodil Blair Thornton, Bachman Tarno a Overdrive. To je super kapela.

hezky hrajou kluci, no to je pravda. No tak super kapela. Pak tady máme rok 1952, 23. červenec. To se narodil John Rutsey, to jsou Rush. To je taky dobrá kapela celkem, dá se říct.

Tak to bychom měli raž. Já tady mám, já vám řeknu datum, dá se svítit. Je to dáma a ta by mě asi nepoděkovala. Takže dneska oslavuje narozeniny. Kdo? Dneska oslavuje narozeniny, já vám to hned řeknu. Janice Siegel. Janice Siegel je členka formace pěvecký Manhattan Transfer. Jsou to dva hoši, dvě dívky. Co si od nich dáme? Rozhodně něco pěkného, protože já jsem neslyšel, že by měli nějakou špatnou věc.

Čava Dehovič se to jmenuje, jinak to taky překládají, tak nějak nevím proč, Song milovníků kávy, no tak to vyjde z toho názvu, to je jistý, že jo, tak pokud jste si neuvařili kafe, tak si ho uvařte. A já tady vidím rok 61. 23. července se narodil Martin Gore, to jsou Depeche, furt tady hrajem dokola I Feel Good, pořád, když je tady od Depeche zmínka. Dneska bychom si mohli dát Choďme jich botách, to je z toho, já mám takový dojem, z toho pařížského koncertu v 88. nebo 9.

0: glad to see you.
1: A já to mám někde ještě ve studiové verzi taky. Depeche, ty živáky strašně natahujou, ale je to docela dobrý. Takže co tady máme? 64. dokonce dvakrát, považte. Tak, Tim Kellett se narodil 31. července v 64. Simply Red by to byli, mám takovej dojem, alespoň se domnívám.

Tak to bychom měli Simply Red a vidím tady 64. ještě jednou, to jak jsem hlásil. Takže 23. července po druhý Nick Menza, Megadeth, milí posluchači, zkusíme to.

Ze 65. roku bych vám tady nabít 23. červenec a to se narodil Slash. Celý jméno tady není, tak Slash. Gun Roses, no tak to je dobrá kapela.

Jinak snad se ještě vejdem, 1993, 23. července, Iggy Pop s Tony Ducháčkem a Garáží hrají živě v Průmyslovém paláci na výstavišti a to je

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Já se mrknu na ty přání, co tady máme, co jde a co nejde ve starých deskách. Tak tady máme Vladěnku, ta bude po devátý, Jerry zřejmě asi taky, uvidíme, jestli to najdu. A je tady Mája, zdraví Boďu a jeho kumpány z věznice v Ostrově. A chce vodičku Vláďu a dívku z hor. Já mám takový dojem, my nemůžeme teda Láďou sloužit vodičkou, protože ho nemáme vůbec v playlistu, ale já mám takový dojem, že to byla předělávka Dylanovky Dívka ze severu, tak bych to mohl nabídnout s Robertem Křestaněm, jistě se to chlapcům taky bude líbit.

Tak doufám, že se hochům líbilo. A je tady Pavel ze Sopot, náš polský kamarád a věrný posluchač, zdravíme, ale než najdu desku, kterou chci, to tady musím trošku prohrávat ten archiv, tak si zatím dáme Led Zeppelin a chvilinku strpení, jen dvě minutky a kousek a měl bych to mít.

Tak to byly Led Zeppelin strojíčky, že jo? Z Led Zeppelin 3, to je taky zajímavá deska. A tak Pavel ze Sopot je napřímo, určitě je. Not Fragile. Budeme vzpomínat na kapelu Butch Montana Overdrive. A já si myslím, že na ní nezapomeneme nikdo.

Not Fragile, no a máme to. Zdravím do Polska, Pavla ze Sopot a máme tady, koho? Tomáš Zubrnický říkal, že by bylo dobrý Blue Station, teda album od s Petrem Kalandrou, Špitál u svatého Jakuba. Zkusíme to.

Jinak Blue Session, volume 1 a volume 2, to jsou dvě alba, který natočil Petr Kalandra, ta dvojka už je bohužel poslední, jo, to už pak už nic nebylo. A já z téhle desky bych vám za chvilku ještě škrábnul Lodníka, to je předělávka písně od Tracy Chapman. A za chviličku já tady mám teď přání. Kuba z Louňovic zdravíme, pro paninku z taxíku taky zdravíme a pro všechny louňicích taky zdravíme a posíláme.

Tak, to bychom měli Tracy Chapman v podání Petra Kalandry. Když už teda o ní hovoříme, tak ona nějak vydávala už nějaký ty singly kdysi a na konci osmdesátek debutovala prvním albem, velmi dobrým mimo jiné tedy.

Když jsme u těch zpěvaček zahraničních, tak třeba Rattlesnake Annie hostovala i u nás v České republice, zpívala s Michalem Tučným a vydala tady i něco společně, spolu vydali. A ona naspívala, to teda není z těch českých desek, ale z alb vydaných v Americe, tak vydala velice krásnou verzi Valčíku z Tennessee, Tennessee Waltz. To je vykopávka, to je starší než Hnědý uhlí, jo, ale dokonce i jazzový kapely to hrály a veselá příhoda z natáčení, teda ze show businessu. Měl jsem angažmá v nějakom Nobel podniku v jižních Čechách a hrál takový ty diskotékový tanečky, že jo, a přišel od baru chlapík a povídal sebevědomě: právě jsem se vsadil o 1000 korun, že nemůžeš mít Tennessee Waltz z Rattlesnake Annie. Já jsem povídal, no to je všechno hezký, právě jste prohrál 1000 korun.

Jinak, abych to dopověděl, ten pán byl docela nasraný, jo, ale tak sázím se, když vím, že vyhraju, že jo, to je jeho boj teda.

No, vidíte, desky starý jsou prostě starý desky, nedá se svítit. A občas se stane, že to vyskočí, takže zkusíme znova, no. Jestli ji teda přivedu k poslušnosti. Takže zkusíme, no. Dave D. Dozy, Weekend Weekend Itch. Doufám, že to poběží. Ale mám takovej dojem, že asi ne. Tak zkusíme něco a pak se uvidí, no. No, některé desky, hlavně kompakty, už hodně pamatujou, jo.

Pak tu mám přání od Věrky z Malý Skály, takže bychom to mohli zkusit, jen co najdu desku. Já zatím využiju chvilku, když máme to léto v rozpuku, prázdniny v plnom proudu, něco svěží letních melodií, aspoň třeba jednu tady, kapela Ozibisa.

Jinak teda prozatím jenom Johnny Mitchell, jo. Musím si ty staré desky nějak ošetřit. A tak, jak jsem říkal, Mirka z Malý Skály by ráda, Kaťáky, Vlaky v hlavě. Dáme, zdravíme.

Tak to byla Ozibisa Sunshine Day, klasická melodie letní. A na závěr starý desek dáme Boston, kdo máte rádi tuhle kapelu. A Mandu dokonce, tu tak zase často tady nehrajeme.

0: No a to je pro dnešek, ze starých desek, jak se tak dá říct, všechno, zase až za týden.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Já se tady podívám na přání, jak nám to tady nasázel ten aparát, jak to sem chodí. Vidím tady Terezu, Rammsteiny, Diketit, no to je veselá skladbička, tak to bychom docela mohli. Co vy na to? Tak to dáme, no. A je to... Jsme v Polsku a zdravíme Pavla ze Sopot. Jsme kousek a doufám, že tenhle borec taky jel vlakem do Helu. Stojí to za to, no, nebo tak. Zdravíme rádio a děkujeme za zahrání. Jsem to tak špatně přečesl, tam nasázaný ten text docela hustě. Tak ten Rammstein, že jo? Jak jsem slíbil. Diketiten dáme, no. Mám takový dojem. Už to máme. Tak jo, zdravíme Terezu a posíláme.
4: 1, 2, 3, 4.

Tak to byli Rammsteini a Vladinka píše nejlepšímu tatínkovi na světě. Děkujeme, že jsi tu vždycky pro nás, ať se děje cokoliv, celého srdce tě mluví tvoje holky. K tomu kapela Vanaheim. Tak posíláme.

Tak to bychom měli v Anaheim, pokračujeme dál. Mám tady dáreček hezký pro Jerryho pod ještět, tak se do toho dáme, ale je to dlouhý, jo, aby jsme to přehráli. Držte mi palce, že někdy ty dlouhý soubory nás zlobějí.

Tak, zdravím ještě jednou Podještět a je tady Petronelka a ta píše, prosím o zahrání písničky od Komunálu, je to zlý k mým dnešním narozeninám. Moc děkuji a pěkný večer všem.

Tak to bychom měli komunál a vidím tady, koho pak tady vidím? Vidím tady Libora Mnichovického a taky z Lukavce se někdo hlásí. Tak se dá, Jirka dokonce, snad mám takový dojem. Tak nejdřív ten Libor Mnichovický.

0: Dobrý, no. Clawfinger. A teď je tady ten Jirka z Lukavce. Nějaký korný prej, abych mu vybral. Co bychom mu vybrali do Lukavce? Nějakou taškařici hezkou od téhle kapely.
1: Yo, wanna sing who say fuck that?

Rostomilej kousek, já vůbec ani nevím, co tady všechno máme o těch světových kapel. Paninka z taxiků to vidí na Fandu Sahulu.

Pak tady máme ještě Juráška a vypadá to na poslední přání dnešního večera, protože po mně, jak víte, po desátý jde Péťa Zlámal s rokovejma démantama, tak abych mu nerušil jeho hezkou hudební session, tak dáme toho tu motorkářskou. To je hezká věc. Tak jo. Takže zdravíme Juráška. Jurášek píše, zdravím Jendo, zahraj pro nás motorkáře. Já si zahraju mimo jiné i taky pro sebe trošku, abych věděl dobře, proč se nejezdí rychle. Jo. To jsem jako poznal a není o co stát. Tak jo, takže milí posluchači, já vám děkuju za poslech. Měli bychom se slyšet kdy. Vypadá to, že v sobotu, velká sobotní Rock on Air od 19 do 23, včetně kalendáře a odevíráku. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn, opatrujte se a hlavně, jak říkáme na hejku, to je zásadní věc, to vždycky opakuju, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty.
4: Skvosty rockové historie i současnosti.
5: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Ve správný čas se naladili na správnou vlnu. Petr Zlámal pro vás má připravený další díl dvouhodinového speciálu Rokové démanty, který má premiér vždy v pondělí v 19 hodin a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Někdy mne k výběru nějaké polozapomenuté muziky zcela nečekaně inspiruje vydání nového alba kapely, na jejíž existenci už jsem téměř zapomněl. Docela nedávno mi tak pod nos přistálo nové album německé skupiny Fury in the Slaughterhouse. Po počátečním údivu, že tahle kapela, založená v roce 1987, ještě vydává desky, jsem otestoval její v pořadí 15. studiovku s názvem Changes. Nic mě na ní ale nezaujalo. Fury in the Slaughterhouse jsem přitom velmi dobře znal ze svého působení v prvním soukromém rádiu na Moravě, Star Radio Morava, později přejmenovaném na Radio Morava a nakonec na KIS Morava. Zvláště první roky v tomto rádiu byly naprosto skvělé. Neměli jsme žádné playlisty a pouštěli jsme si to, co nám připadalo jako báječná muzika. Za zády jsme měli opravdu rozsáhlý archív CDček, ve kterém nechyběla ani dodnes nejzásadnější deska Fury in the Slaughterhouse, stručně nazvaná Mono. A právě z tohoto alba, vydaného v roce 1993, vám nabídnu jejich kultovní single Every Generation Got Its Own Disease. Každá generace má své vlastní trable.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rokové démanty.
7: Skvosty rokové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Stále vás především klasickým rokem provází Petr Zlámal. A když mluvíme o klasice, nemůžeme zapomenout ani na Deep Purple. A protože nemám ve zvyku do kolečka dokola stále jen nudně ojíždět léty prověřené fláky, nabídnu vám jednu skladbičku z doby, kdy měl Ian Gillan své hlasivky ještě v cajku. Z alba Bananas, opatřeného polopatickým obalem, na kterém na obrovské kupě banánů sedí dva černí týpci, si dáme úvodní pecku House of Pain. Není divu, že v ní Ian Gillan vřeští, jako by ho na nože brali. Tenhle ten dům, postavený v roce 2003, je totiž plný bolesti. Ladies and gentlemen, píše se rok 2003 a na scénu přichází Deep Purple, a to se songem House of Pain.

Závěrečnou hudební tečku s rockovými diamanty udělala britská hardrocková kapela Wasted, v jejíž sestavě nechybí baskytarista Pete Way a kytarista Paul Chapman, tedy dva spoluhráči z kapely UFO. Mimochodem, právě od mých oblíbenců UFO jsem na sesterskou verzi rockových diamantů, vytvářenou na kanále YouTube, přihodil na parádně průhledném vinilu jejich báječné živé dvojalbum Strangers in the Night z roku 1979. Teď jsem tam šlehl první dvě remastrované strany, časem tam přihodím ještě stranu číslo 3 a 4. Je to koncertní lahůdka, která určitě stojí za poslech, takže pokud budete mít absťák po skvělé rockové muzice, probněte to. To je všechno pro tento den, that's all for today, co jsem měl na srdci. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát. Byla jedna

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou tu Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď se dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Gold Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku. A dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takového věci hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, aspoň na týden, a tak si dáme OND, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Kovor Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Extinction. Tak to byly Orchestral Manoeuvres in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Core Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio.